0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším! Nahlas!
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho kuchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Rádio, konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Boži, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady samo si fachčí, makat! Tady samo bude hulit akorát z komína!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, prosím.

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to prosím.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
3: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
2: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
2: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzem.
2: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
3: No v listopadu říkám.
2: No 17.
3: 17. no.
2: A kde?
3: Kde?
2: No. Na Al. Al?
3: Na Al Jašce.
2: A prosím tebe! Na Albertově! V Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do hřiči, ty hňupe. To si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy

0: Když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yeso!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
4: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
3: Zadarmo?

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Premiér Andrej Babiš probral během pondělní zhruba hodinové schůzky na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy, které budou hostit. Hovořili taky o situaci ve světě a například o volbách. Srbský prezident Aleksandr Vučić podle médií oznámil, že rezignuje na prezidentský post v neděli 27. září. Vučić bude kandidovat v parlamentních volbách na konci října s ambicí stát se premiérem. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečné počasí, bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Dobrava.
0: Na D1 se řeší nehoda dvou nákladňáků ve směru na Ostravu na 320. kilometru a bouralo se taky na silnici číslo 13 u obce Brskmaně na trase Karlovy Vary Liberec. Na 60.5. kilometru se srazily dva osobáky a autobus.
6: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci!
8: Vám přeje Honza.
9: Dobré
0: Zuzka.
8: 3 minuty po 6. v úterý 15. září jsme přesně v půlce měsíce. Je to tak, září má 30 dní, takže 15 je polovina. Spočítal jsem to správně.
9: Spočítal jsi to krásně, dám ti diplom.
8: Děkuju, prosím tě. Ale diplom třeba, já nevím, v amerických tancích. Aby to nebylo tak dobrý. Dobře, je ráno, já vím. Přátelé, je krásné ráno. Musím říct, že jediný, kdo tady má nejvíc energie, Anabel, moc to nechápem.
9: Já mám vždycky, když tě
0: znáš. Po dvou týdnech dovolený to asi docela chápu.
9: Jak po dvou týdnech dovolený? Já jsem byla s dětma, s matkou, víte, co to je za dovolenou, pane bože, to je něco jako pracovní tábor v Dolmitech, nebo jak se to jmenuje.
0: V Dolmitech.
8: Takže v podstatě, jako kdyby si fárala v Jáchymově.
9: Přesně, něco v tom stylu. No.
8: Tak v tom případě, přátelé, my vám přejeme, ať má

Máte víc energie než my, čili třeba jako tady paní, dáme si škorpíky, you and I, ty a já. Rock Radio.

0: Rádio.
1: Je 6 hodin 11 minut k tomu, dohráli nám Foo Fighters No Son of Mine, no a při úterku zase, aby jsme se trošku probrali, tak tam speciální hudbu. To je na takový lehký pohoupávání zatím.
2: Lehce se začněte pohoupávat v bocích a jdeme na to. Zvedněte pravou ruku, teď levou a teď máte obě nahoře, takže jste zjistili, že máte dvě ruce, což je na úterý poměrně slušný výkon. Dále protáhněte krk doprava, doleva a teď se podívejte směrem ke dveřím. Nevím, tam co tam vidíte. Ty? No právě, to si jenom ověřu, jestli náhodou nejde nikdo jiný do práce za vás. Pak tady máme kroužky ramenama. Dopředu, dozadu a teď rameny pokrčte. Právě toto je univerzální cvik pro situaci, kdy se vás šéf zeptá, a proč to ještě není hotové. Tady čtyřku, pravé koleno a teď levé a ještě jednou.
1: Já už to jenom stůl jsem se kopnul.
2: Jo, to měl být nácvik na nějaký kolegy, který nemáš rád, aby si mohl dát high kick na ten jejich tupej ksicht. A poslední, hluboký nádech, výdech a teď si dejte kávičku.
1: A to je všechno?
2: To je vše.
1: Už jsem takhle rozsvičený.
2: Jsem rád, že se zmrzačilo to.
1: Takže jsem si nakop koleno o kolegu.
2: Právě bohužel ne o kolegu, ale to ještě co není může být později.
1: Tak já jsem myslel, že rozcvičíme něco trošku jako míň, víš, třeba pravý víčko, levý víčko.
2: Zítra. Zítra dobře. Uděláme pomalejší pro tebe, pandičko. To bude pandí rozcvička, jo?
1: Těším se. Tak pojďme na muziku. Limetal, Mayday na Rock Rádiu.

0: Rock Radio.
1: Je 6 hodin a 20 minut úterý 15. září a my máme pro vás, přátelé, další dva lupeny úplně zadarmo. A i dneska je to na největší akci, na nejkrásnější akci a nejfanfárovější akci, na kterou můžete letos jít, a to jsou 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart 18. narozeniny Rock Rádia. Řekl jsem to všechno,
2: víš? Tak, řekl jsi to krásně, děkuju. Takže na mě nic nezbylo, takže já budu mlčet.
1: Dobře, ne, tak pojďme spolu.
2: Pokud se s námi chcete pomyslet oslavit naše 18. protože už jsme plnoletá děvčata, chlapci, 18. Rock Rádio jsou takové krásné 18.
1: To bude na Blito, zase v alejích kolem haly Datart.
2: Jako ve Zlíně.
1: Ve Zlíně.
2: 7. listopadu bude na Blito ve Zlíně a pokud chcete zvracet s námi, tak se zastavte, nebo respektive napište nám na Instagram, na Messenger, na Facebook a napište vaše telefonní číslo a po 8:30 jednoho z vás obdarujeme těmito lístky. Samozřejmě, kdybyste nechtěli čekat na štěstěnu, tak si je můžete pořídit, protože aktuálně jsou stále za předprodejní cenu. Pak budeme jenom zdražovat, takže doporučujeme čím dřív, tím lépe, ušetří vaše peněženka a můžete si koupit třeba žvejkačky.
1: Škoda, že ty lístky posíláme online a nedáváme je osobně, mohli bychom je dělat z nějakého takového toho ubrouskového papíru, víš, když jako si ublinkneš, takže by se jenom otřela tím.
2: Já myslela z jedlýho papíru, že by někdo sežral.
1: Když je sežereš, to potom jako nikam nepůjdeš.
2: To je pak blbý, to se pak nedostanete dovnitř, takže nejeste ty vstupenky a napište si o ně.
1: Za chvíli další muzika. Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
14: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nervy. Bon Jovi, Living on a Prayer, takovýho řevu v 6 hodin 29 na Rock Rádiu Bohdá nebylo.
1: Já jsem byla sticha.
0: A ty ne, já myslím jeho, on tady to ulákal. Náhodou, jako buďme rádi, já jsem teďka nedávno viděl nějaký nový videa ze živáků, kde zpívá a fakt ještě před nějakou dobou to nebylo moc slavný.
1: Tak on měl ty hlasivky, ne? On měl tu operaci.
0: Fakt špatný a teď musím říct, že se mu to postupně zlepšuje a kráká jako, samozřejmě už to není tak jako tehdá, že jo, přeci jenom už je to starší pán, ale furt jako
1: je
0: se to tam vrací.
1: Je to starší pán, ale má strašně hezkýho syna. Bohužel už je ženatej s Millie Bobby Brown, ale je to kus.
0: Já jsem rád, že jsme se dostali zase někam, kam jsem nechtěl, ale tak v pořádku.
1: No to jen tak mimo řečí, jako že jsem si vzpomněla na toho syna.
0: Někdo řeší muziku, někdo zase vrzání, to je v pořádku.
1: Já jsem s díky nevzala, jsem ti řekla, že má Bon Jovi hezký syna, dáme si zprávy radši.
0: Bez tak tam máš plakát někde nad postelí.
1: No jistě.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalších 6 měsíců. Protože bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, státy se shodly alespoň na prodloužení o 7 dní. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se s favorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Aktuálně máme venku mlhavo, přes den ale bude slunečno a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 stále opatrně ve směru na Ostravu. Na 320. kilometru se řeší nehoda.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Tak prosím tě, na poprvé jsem to tady hledal a vyšlo mi Petr Jovi, to asi nebude on, nějaký Slovák.
1: To je Petr Nagy, a to si platežník.
0: Petr Nať, myslíš?
1: Petr Nať.
0: Nevím zpěvat, nevím hrát, volám za Petr Nať.
1: To je člověk, to nie je syn Bon Jovi.
0: Dobrý, tak to probereme ještě potom.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 6 hodin a 38 minut a Genesis nám krásně uvedli dnešní oslavence. Tím dnešním nejvýznamnějším oslavencem je svátečnice Jolana.
2: Já myslím, že Jolanda, to je naše...
3: A je. To jsem se bála.
2: No, já jsem ní milovala Jolandu, to byla tak skvělá. Mimochodem, já jsem s ním měla mít rozhovor a volala jsem jí den před její smrtí a její sestra mi řekla... Jolanda na tom špatně. A druhý den jsem četla, že umřela. Takže to bylo takový, jako že jsem říká, sakra, to už jsem jí nestihla, ale to byl můj miláček.
1: Takže Jolanda. Ty jsi zabila Jolandu?
2: Ne, já jsem jenom jí chtěla s ní dělat rozhovor, ale nevyšlo to.
1: Ne, prostě no, zabila si Jolandu, ty jsi zavolala Jolandě a ona umřela.
2: Ne.
1: To je znamení.
2: Takhle to vůbec nebylo.
1: Jako tvoje ukrajinská ta kamarádka čarodějnice by řekla, ty zabila. No nic. Tak pojďme radši nějaký oslavence. Dneska by měla na rozky třeba britská spisovatelka Agatha Christie, tu mám rád, nebo básník a prozaik Petr Bezruč. Jo. Nevím, proč se tak jmenoval.
2: Když jako, měl ruce,
1: že psal nohama. Nevím. No nic. Pojďme na muzikanty. 660 let, škoda, že tam taky není třetí šestka. Kanadský bubník Mitch Dorch z Crash Test Dummies.

0: Všichni znají jejich největší hit, ale tohle je druhý největší.
1: Chápu.
0: A to je všechno, gratulujem.
1: Tak jo, ty zeptáš se na otázku, já odpovím ti dvakrát a zaspívám ti Happy Birthday.
0: Zaspívej.
1: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
0: Právě jsme se ocitli na mostecké oslavě narozenin. Za chvíli začneme vytahovat nože.
1: Objednávky přijímám na svém Instagramu Anna Belfárová, díky.
0: Ne, prosím tě, za chvíli jde kafe, vzpomínky na budoucnost.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Atención, señoras y señores.
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

taková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Konec juchání, je tady zase nějaký smutek v 6.51.
2: Je tady Zuzko. Smutek.
1: No já nevím, nebo je to veselý?
2: No, jak se to vezme? Australská atletka vyvolala obrovskou vlnu diskuzí po tom, co dokončila závody v Pekingu napříč náhlému zdravotnímu incidentu. V průběhu té soutěže měla žaludeční problémy a taky ztratila kontrolu nad svými střevy.
3: Ne,
1: vypadlý střeva.
2: Ona se po, ale jako ona absolvovala třeba výpady, veslování, několik, prostě tam bylo kategorií toho sportu a celou dobu jí po stehnech.
3: Ne.
1: Jako, že si odsypávala.
2: Tekla stolice, ale jako
3: ne.
2: Prudce.
3: Ne, a jsou z toho
1: prudce
3: videa?
1: Prudce tekla.
3: Z toho, ježiš, já to chci vidět. Hned jak skončíme vstup, tak mi to ukážeš. Že to fakt
2: jako nechutný. No a někdo jí obdivuje za to, že teda měla železnou vůli, že no. Prostě sportovky nějak se patří.
3: A vyhrála to?
2: To nevím, to tam nepíšou, ale obávám se, že jako ne, no. A organizátoři teda pak říkali, že to samozřejmě všechno vydezinfikovali, uklidili po ní a takovýhle a vlastně jako říkali, hele, tak jí nesuďte, prostě nepomluvejte jí. Ale
3: no, chtěla bych jít po ní, tyjo, na tu disciplínu.
2: No, jako. Ono fakt jako kolem ní jsou všude ty závodníci a ty ne. Jako neumím si to představit, teda.
3: No, tak někdo má posunutý tady tyhle ty jako no. Měřítka, já chci vidět to video.
2: Jdu ti ho ukázat.
3: Děkuju.
1: Prostě chtěla vyhrát, ale nakonec to podělala.
0: Rock Radio.
1: Tak jdem na další muziku, ne. Nirvana. Co? Ne.
3: Ale jo.

0: Alice Cooper na Rock Rádiu, Feed My Frankenstein, nakrm mýho Frankensteina, no nechci říkat, čím ho nakrmíme, radši.
1: Já právě jsem si to představila, radši, no jako nebudu.
0: Po předchozím vstupu, který byl trošku ohovně, tak si teďka dáme zprávy, které snad budou trošku zajímavější.
1: Jinak ta paní skončila druhá, přátelé.
0: Takže to fakt podělala, ach jo.
1: Právě, ale že to dodělala, to dokonce.
0: Dodělala dokonce. Když to je, hele, stříbrná je taky hezká. Jako jo. Furt lepší, než mít hnědou bramborovou medaili.
1: Jako mě bylo líto těch všech okolo, teda to obdivuji jejich žaludky, že tam ještě kromě hovínek nebyly zvratky.
0: Fakt. Když se vím,

0: 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: To je úplně k sežrání.
6: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel představil na pondělní schůzce premiérovi Andreji Babišovi koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN. Vychází z námětů ministerstva zahraničí a z dlouhodobých priorit české zahraniční politiky. Prezident předsedu vlády seznámil i s plánovanými bilaterálními schůzkami. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministr životního prostředí Igor Červený minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Evropská unie vyjádřila znepokojení ze zásahu turecké policie proti tamní komunitě LGBT+ a vyzvala Ankaru k zajištění dodržování lidských práv. Policisté v neděli vtrhli do gay barů, obydlí aktivistů LGBT+ nebo mužských lázní, neoficiálně známých jako místa prostituce, a zatkli nejméně 60 lidí. Český fotbalista ve Zdemu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska nás čeká skoro jasno až polojasno, dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze se řeší nehoda na Liberecké ulici směr centrum. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a boural se v Děčíně na Uhelné.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Abyste se dneska nepo z práce, vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: Skoro 4 minuty po sedmí v úterý 15. září. Přátelé, budeme hrát ve Zlíně, v Datartu.
8: Ano, máme tady 2 lístky, pokud chcete oslavit s námi naše 18. narozeniny, můžete být u toho a dostat koupeny zdarma, když se o ně napíšete.
7: Je to ten Datar, co je tam na náměstí, že jo?
8: Jo, jak tam prodávají takový ty levný repráky a tak.
7: Jo, tak to se těším, to bude hezký. Tam se vás třeba 30 vejde, z toho my vás tam 10 pošlem tenhle ten týden. Pokud lístky chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připojit telefonní číslo a dneska rozdáváme při úterku zase po 8:30, takže pospíchejte.
8: Ano,

Slušná muzika. Pro boha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

0: Volej rozjezd.
1: Divoký byl na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut a my se jdeme podívat na dnešní ptákoviny, který se slaví 15. září. Při úterku světový den slaví afro, takže pokud máte mikrofon na hlavě vlasovej, tak to je přesně pro vás. Je Mezinárodní den demokracie, tak to bychom taky mohli oslavit, když my to slavíme až 17. listopadu, tak se ještě chvíli počkáme. No a potom je dneska hlavně světový den vem si klobouk. Takže my víme, že rockeři nosejí klobouky. Jeden ze známých rockerů jsem třeba já nosím taky občas klobouky na pódiu, i když v posledních letech spíš teda čepice.
2: Já jsem chtěla říct, že ty nosíš přes pleš kšiltovku, aby to nebylo vidět.
1: No, přesně tak. Já právě tu kšiltovku mám, aby nebyla vidět pleš, a naopak ta pleš se mi udělala, protože nosím kšiltovku.
2: Ono se to vzájemně doplňuje.
1: No. Že jo, Slash, Guns N' Roses, čepice, klobouk, někdy Lemmy Kilmister, klobouk, Alice Cooper nosí klobouky, nebo Carlos Santana, kytarista, taky.
2: A já jsem svého času pracovala jako prodavačka klobouků.
1: To jsem se tě chtěl zeptat, co jsi sem slyšel, zlý jazykové tvrdí?
2: Není to pomluva výjimečně, spousta fám o mě koluje, ale to, že jsem prodávala
1: Anabel
2: klobouky.
1: Fámová.
2: Ano, Anabel Fámová, k tomu se hlásím a nestydím se za to, ano, byla jsem prodavačkou klobouků a dokonce jsem byla i v té továrně, kde se to celý vyrábí, takže jsem to viděla úplně od základu, od zpracování usní až po finální produkt, každý krok za krokem, jak se takový klobouk vyrábí, je to opravdu složitý. Nedivím se, proč stojí tolik peněz, protože ten jeden klobouk se vyrábí třeba 14 dní, 3 týdny, prostě podle toho, z jakého je materiálu, ty košky se musí sušit a nevím co, takže trvá to a opravdu je to náročný proces.
1: Takže jsi přišla do té továrny a řekla si, je, hele, klobouk. To bylo hezký. A nic, pardon, já se omlouvám.
2: Díky, máš o mě vysoké mínění. Jseš laskav.
1: Jdeme na muziku. Hymn na Rock Rádiu, Funeral of Hearts. Love.

0: Black Label Society na Rock Radio s peckou The Last Goodbye, poslední s Bohem, 7 hodin a 21 minut. Já se s tebou loučím, už se pomalu připravuju na
1: tak
0: to,
1: já
0: že... Ne?
1: Tak já říkáš, půjdu. Že se loučíš, tak já odcházím.
0: Počkej, co to je za logiku? Já se rozloučím a ty odejdeš.
1: Ano. Řekneš čau a já zdrhnu dveřma.
0: Tebe bych chtěl mít doma, že večer.
1: Že jo?
0: Ahoj.
1: Rychlovka, já se s tím nemažu.
0: Každopádně já už se pomalu loučím v uvozovkách, protože se už pečlivě připravu na strašný lití a pití a slavení, protože 7. listopadu ve Zlíně ve sportovní hale Datart budeme slavit 18. narozeniny Rock Rádia, přátelé.
1: Ano, což znamená to, že o tom doteďka nebo od teďka až do listopadu budeme neustále mluvit v éteru, takže se máte na co těšit. No a kdybyste už to nechtěli poslouchat, tak si prosím vás kupte ty lístky, ať to brzo vyprodá. Dáme a nemusíme o tom každý den mluvit.
0: Lístky momentálně seženete na našem webu rockoviradio.cz na e-shopu za krásných 790 korun za kus a doporučujeme vám, pokud chcete přijít nás podpořit a zapařit s náma, abyste je koupili co nejdřív, protože v říjnu budou stát o kilo víc za 890 a v listopadu budou za 990 a Bůh ví, jestli potom budou ještě nějaký na místě.
1: Je to tak. Může se stát, že budeme vyprodaný, většinou to tak je a většinou už lístky na místě vůbec nejsou. Kdyby vás zajímalo, jaký kapely zahrajou, tak to docela poměrně snadno uhádnete, pokud máte IQ vyšší než 60, což je na hranici demence, tak si myslím, že podle toho plakátku se to dá snadno odhadnout, takže můžete hádat a budou to kapely, myslím si, které opravdu stojí za to vidět. Jednu můžeme naznačit, že pak dlouho neuvidíte, takže držíme palec.
0: A kromě...
1: Tak. A koupili si lístky.
0: A koupili si lístky a kromě toho vás čekají třeba slušní okrky, křest kalendářů nebo ještě nějaký další různý překvapení a samozřejmě všechny ksichty, který znáte z Rock Rádia a minimálně z éteru, se tam na vás budou těšit taky. Takže si lupeny kupte, a nebo my je celý týden teďka rozdáváme, tak si o ně napište, můžete psát do 8:30. Za chvíli Aleš Brychta. Lidi jsou lidi.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Aleš Brichta, lidi jsou lidi na Rock Rádiu, pár vteřin po půl osmí, to je pravda, no a zprávy jsou zprávy, Zuzko.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalných na ruské a běloruské občany a firmy o dalších 6 měsíců. Protože bez dohody by sankce přestaly dnes platit, státy se shodly alespoň na prodloužení o 7 dní. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska nás čeká slunečné počasí, zpočátku ještě s mlhami a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Humpolci máme hlášenou nehodu nákladňáku s osobákem na Okružní ulici. Nakladně se bouralo na Libušině a v Brně na Táborské.
3: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Máme 7 hodin 37 minut, pár plové dohráli Kous na vodě a já tu mám teďka novinky o jiný kapele, to je britská kapela Oasis, přátelé. Meldovali jsme tady, že se něco děje a že se možná něco dít bude, že Oasis zřejmě plánujou tour na příští rok a nemožné se stalo pravdou. Včera Oasis oznámili, sakra, jak to dneska mluvím, Live 27. Co ty? Šla bys se mnou na ty Oasis konečně, když nepojdeš na film? Jela bys na koncert?
1: Já jsem si všimla, že už tady 25 minut hledáš lístky, no, tak no. Jako možná do toho Mnichova, když bychom jeli autem a zrovnou bychom se tam zastavili někde po cestě v Prátru na pouti, tak se nechám přemluvit.
0: Takže do Prátru a potom na Oasis, tak. To je celkem fajn nápad.
1: No, že by se takhle spojili s poutí, tak to bych možná brala.
0: Je Prátr v Mnichově?
1: Ne, není, ale to nevadí.
0: Právě to je ve Vídni, ne?
1: Je to Vídeň, Německo a všechno, Deutschland, to nějak spojíme.
0: Hele, oznámili spousty dat na příští rok, který začínají v květnu a končí v září. Je tam Glasgow, Manchester, Mnichov, který je blízko, Barcelona, Amsterdam, Paříž, Řím, Boston, Las Vegas, tam nás asi nikdo nestane, Slane Castle a Nebworth. Nás zajímají ty města, jako třeba je Mnichov, který bude 2. a 3. července. A zajímavý je, jakým způsobem se registrují lístky. Musíš se zaregistrovat, nebo takhle, musíš mít účet u Ticketmasteru a mailem, který máš zaregistrovaný jako účet u Ticketmasteru, se zaregistruješ na webu Oasis a oni potom vylosují náhodně lidi, kteří budou mít možnost si ty lístky koupit. Můžeš si vybrat až 3 města, kam chceš vyrazit a oni tě někam pošlou. Takže jedeme do Mnichova nebo do Říma.
1: Takže to hodně random takový, to je taková ruská ruleta trošku.
0: No aby nedocházelo k překupničení, což bude docházet stejně, tak to udělali takhle. Takže do Říma jedem, Oasis,
1: no, příští rok. Uvidíme.
0: Ježiš, to je tak depresivní, tak dobře. Za chvíli Judas Priest, Breaking the Law.
2: Pomoc, nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů s kladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti.
9: Já tam budu taky, tak čuzbu z autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
16: Ahoj, rokeři! Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock

těm, co nedávají, jim berou. Ukážeme hranice, jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Dimitri, v dobrým i zlým v 7.49 na Rock Rádiu. Zrovna když tenhle pecka tady začala hrát u nás ve studiu, tak se z gauče ozvalo, ježiš, ten Nojt je teda fakt dobrý.
1: A není?
0: No je skvělý, já miluju tenhle ten song.
1: No, nejenom tenhle ten song, a navíc on to zpívá naživo úplně stejně jako na nahrávce, což je velmi vzácné u nás na českém rybníčku.
0: To je pravda, to je jeden z mála českých zpěváků, který to takhle dá i naživo a je to super. A ještě no. Ke všemu si potom přiveze slepice sebou na kšeft, to se mi tak líbilo.
1: To byly kachny.
0: Je tak kachny, ježiš, pardon, to nebyly slepice, no, to je jedno.
1: Slepice nechává doma, tohle byly čerství kachny, který si vezl na statek.
0: Každopádně máme před 8, 10 minut do 8 hodiny, takže je čas.
1: Marcello, dám ti pusu na čelo.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když jsem letos v květnu poprvé navštívil závodní dráhu Mariánských Lázních, musím říct, že mě to doslova posadilo na prodloužená záda. Pravda, z části to bylo způsobeno ústřelem páteře, takže jsem musel Fletrekovi mistrák odmoderovat v sedě, ale druhým důvodem byl fakt, že je to tam fakt velký, jakože fakt dlouhý. Mariánsko-Lázeňská dráha je u nás vůbec nejdelší a tak umožňuje ukázat i jiné té ploché dráhy. Jezdí se tam dlouhá a to je prostě jiný styl jízdy, jiný styl předjíždění, jiné rychlosti. Prostě, jako byste se dívali na stejnou disciplínu, ale úplně jiný sport. Kdo nevěří, ať tam běží, nebo jede. Třeba v sobotu 19. září, kdy se v Mariánkách pojede finále Evropské veteránské série. Jako, jestli si myslíte, že veteránská znamená pomalá a s rozvahou, tak na to zapomeňte. Ostatně, jakou rozvahu chcete třeba po Dánovi Johnu Pedersenovi, který se dělá čáku na medaily, a to je mu přes 70 jařin. Takže logicky, když nedostal rozum dosud, nedá se předpokládat, že ho dostane teď. Že věk je jen číslová městí z Německa, Holandska, Dánska, Norska nebo Anglie předvedou od 13 hodin. Areál bude v sobotu otevřený již od 9. raní, to abyste mohli načuchat tu pravou plochodrážní atmosféru. A jako bonus vás čeká německý mistrák čtyřkolek. V sobotu 19. to prostě bude v Mariánských Lázních fakt velký, tedy vlastně dlouhý.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Evanescence na Rock Rádiu, Call Me When You're Sober, zavolej mi, až budeš střízlivá. Za minutu 8, nikde nikdo? Halo? Jsem tu sám? Jste tady ještě? Zuzko? Anabel? Ne?
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září.

0: nepřebijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 8 hodin, jsou to další zprávy. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům, od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma, výstava potrvá do pondělí 28. září. Premiér Andrej Babiš probral během pondělní zhruba hodinové schůzky na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy, které budou hostit. Mluvili taky o situaci ve světě a například o volbách. Srbský prezident Aleksandar Vučić podle médií oznámil, že rezignuje na prezidentský post v neděli 27. září. Vučić bude kandidovat v parlamentních volbách na konci října s ambicí stát se premiérem. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska nás čeká slunečné počasí, bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D48 se řeší nehoda ve směru na Olomouc na 37. kilometru. V Tuchlovicích se boubralo na Karlovarské ulici a v Praze na Štěrboholské spojce ve směru do centra.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
5: Ať máte pěkný úterý, vám se Honza.
6: Anabel.
0: A Zuzka.
5: 4 minuty po 8 v úterý 15. září. Dneska 15. show.
6: Říkal jsi, to je půlka měsíce, ještě to ráno odpočítával, jak kdyby o něco šlo.
5: A nejde o nic? A
6: nejde vůbec o nic.
5: Za půl měsíce přijde výplata.
6: To
5: nebo
6: jo.
5: Nepřijde, ale...
6: To je jediná pozitivní zpráva na tom, že
5: už máme
6: měsíce,
5: půlku za sebou.
6: Už nám zbývá pouze 14 dní na to, aby jsme neumřeli hlady a přežili do další výplatní části.
5: No a přátelé, pokud jste stejní socky jako my a chcete zadarmo lístky, ideálně na naše 18. zarazeniny. Nevím, co si ti nelíbí.
6: Radku, takže mám po sobě QR kódík. A můžete nám přispět zde třem sociálním moderátorům,
5: ano.
6: Který žijí od výplatě k výplatě.
5: Máme speciální mailing list, stejně jako Oasis, akorát u nás se neposílá e-mail, ale posílá se QR kód, pošlete 550 korun na
6: jenom?
5: Nejmenovaný účet. No dobře, tak kolik chceš?
6: No tak aspoň po litrech, ať je to kulatější, řekový.
5: Tak dobře, dvojku?
6: Tak dvojka.
5: Tak přátelé, dvojku, za
6: budeš
5: dva lístky.
6: Budeš první, odstartuješ to, jo? Já ti pošlu kverku.
5: Dobře, to hodně vyděláš teda. No nic, tak nejsem jedinej blondětej. Aspoň to na mě nejvidět, protože jsem plešatej. Přátelé, pokud chcete lupeny, za půl hodiny budeme rozdávat.

0: ušetříte momentálně bratru 790 za jeden. Takže pokud chcete s náma juchat 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně na narozeninách, tak pište.
1: No a pokud nechcete čekat na štěstěnu, která sedne pouze na jednoho z vás denně od pondělí do pátku, tak si můžete lístky koupit aktuálně právě, jak říkal Honzík, za zvýhodněnou cenu 790 korun. To říkám jak Horst Fuchs, kdyby mě někdo chtěl zaměstnat v televizních reklamách, jsem k dispozici.
0: A to ještě není všechno! Dáme si Metaliku teďka.

0: Rádio.
1: Rybičky 48 a song o hmotnosti žen. Vážené dámy, 8 hodin 14 minut je tady, Anabel zývá.
2: Ještě, takže... že mě nepřevažuješ, díky bohu, že za ty rady.
1: To se stane, přivezu speciální váhu na ty na kamiony. Dneska tady díky. Mám zase historický okno, protože nás poslouchají i děti, což se nám čas od času snaží někdo vysvětlit, když zrovna mluvíme o sexu. Tak tu mám dědový vzpomínání dneska s ponaučením speciálně pro děti. Většina desek rokový historie vznikla při pití ananasovýho džisíčku během slunečního srpnového dne někde u babičky na zápraží,
2: no,
1: to víme.
2: No, s tím ty máš zkušenosti, že jo, ty jsi nám vysvětloval, na co je dobrý pití ananasovýho džusu.
1: Ano, přesně tak, to dětem říkat nebudem. A koncerty velkých rokových hvězd byly stejně zalítý sluníčkem. Přesně takový třeba vyhrávali i Black Sabbath. 15. září roku 1972 Sabbati rozdávali radost v LA. A kytarista Tony Iommi se během koncertu roztonal. Ale ne. Doslova na konci skolaboval teda. No, ale nebolelo ho bříško, že by něco špatného spapal. Skolaboval totiž z nadměrného papání kokainu.
2: Fakt jo, to trošku překop.
1: Protože by aktuální šňůry zvýšil Brazílii spotřebu koksu šňůru. Třeba na dvojnásobek.
2: Během šňůry si dal takovou šňůru, že to neustál.
1: Udělal si lajnu ze šatny až na pódium a vyšel dolí najednou zřejmě, takže bohužel to s ním seklo. Sabati potom zrušili celý zbytek koncertů a museli si dát roční pauzu. Rok nehráli, protože ne, že by je to nebavilo, nebo že by nepotřebovali peníze, ale protože všichni konzumovali spousty návykových látek, že jo. Tony Iommi byl na drogách, Ozzy chlastal, zbytek kapely hulil, to je prostě jak u nás doma normálně.
2: Takže taková ideální parta, něco jako my tři tady.
1: Tak, takže děti, neberte drogy, protože jsou drahý. Rock Radio. A teď už jdeme na muziku Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: volbí tady Dagenfor na Rock Rádiu v 8 hodin a 24 minut. Přátelé, dneska máme úterý, to znamená, že zítra
1: je středa.
0: Ano.
1: A to znamená,
0: že bude hvězdný host u Kamila v 9 hodin.
1: Je to tak, čeká nás skvělý hvězdný host, a to Rybičky 48. Takže dorazí Kubík, nejspíš vezme ještě nějakého člena kapely, necháme se překvapit, s kým konkrétně dorazí. Každopádně, pokud se chcete dozvědět, co kluci plánujou, jaký mají teďka koncerty, protože nás čeká jeden velký pražský. Já už mám na něj pozvánku, nevím jak ty.
0: Já ne, mě nikdo nezval.
1: Jdeš se mnou?
0: Jako ty máš plus jedna?
1: No, zařídím.
0: Ježiš, no tak jasně, vykalím bar v zákulisí za tím, co budu hrát.
1: Koblížci budou před kapela, takže...
0: To zní jako, že se mi tam hodně chce.
1: Špiska, půjdeš se mnou. Dobře. Takže pokud u toho chcete být a chcete se dozvědět nějaký zajímavosti od kapely, tak poslouchejte zítra v 9 rokový dopoledne s Kamilem a s Rybičkama 48.
0: Těšíme se. A za chvíli znouzecnost, já se dneska nafackuju, a krysař. To jsem řekl dobře.
1: To si k toho krysaře si řekl moc hezky.
0: K toho.
1: K toho? A k toho si řekl?
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
8: Kapr, kapr, husa, husa!
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos!
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

0: Bylo nebylo, znouzecnost a jejich krysař na Rock Rádiu, 2 minutky po 8:30.
1: Bylo nebylo, právě teď byl čas na zprávy.
0: Byl čas?
1: Byl čas.
0: Byla chuť.
1: Byla chuť, chuť nebyla, ale čas byl.
2: My na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. 3 ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Sport.
5: Zápasem mezi domácími Karlovými Variatřincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině a v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0. Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. V pondělí je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Bouzasové je na programu dnes od 6:30 večer.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Na jižní spojce opatrně, máme tam hlášenou nehodu, neprůjezdný střední jízdní pruh. Na D48 se bouralo ve směru na Olomouc na 37. kilometru a řeší se taky nehoda auta do svodidel v Pardubicích na Průmyslové ulici.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz

0: R.E.M. ztratili svoje náboženství, Losing My Religion, v 8 hodin a 39 minut. Přátelé, je čas si tady u nás na Rock Rádiu zase rozdat dva lupeny na oslavu naší plnoletosti. 7. listopadu Hala Datar z Ličín. Jednoho šťastlivce už máme vybranýho, vylosovanýho, takže...
1: Mobily do ručky.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.cz.

0: Roková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Je 8 hodin a 43 minut, k tomu rozdáváme dva lupeny na naše 18. narozeniny. Já jsem si vždycky myslel, že nemáme fanoušky ve Zlíně a zdá se, že máme, protože Radka je přímo ze Zlína a my zdravíme, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme někam do práce, je to tak?
3: Ano, jsem v práci.
1: Výborně, to se nám líbí. Prosím tě, Radko, už jsi někdy byla na našich narozkách?
3: Nebyla, je to premiéra, ale už se těším.
1: To je dobře, to se těš, je to za dva měsíce, takže to se musíš těšit ještě chvíli. A klasická otázka ode mě, koho vezmeš sebou, když jsi dostala dva lístky?
3: Vezmu Kamču.
1: Kamču?
2: Jako našeho Kamila?
1: Našeho Kamila.
2: Ty máš vývo to?
1: Já už jsem
2: Není Kamil jako Kamil.
1: Že má náš Kamča všude přítelkyně různě, tak jako po republice? Aby to mělo blízko.
3: Ne, nepatřím, ne.
1: Dobře, dobře. No a prosím tě, Kamča je taky rocker?
3: Je, ano.
1: Takže
3: největší. To mě naučil poslouchat vaše rádio.
1: Fakt, jo, no tak to jo. Potom musíte přijít a my mu jako hodně poděkujeme.
2: Tak to se mu musíš pomstit těma narozeninama, to chápeme.
1: Přesně tak. No a prosím tě, budou tam tři tajné kapely. Jaké je tvé přání, co ty by si ráda slyšela na našich narozeninách, nebo tušíš už trošku?
3: Já tuším, ano.
2: A řekneš nám svůj tip?
3: Ano, Panoptiko, Harley a Traktor.
2: Zajímavý tip.
1: Zajímavý tip, to je docela drahý line-up, teda musím říct, to nevím, jestli jsme zaplatili.
2: Jsme vybartrovali, to je v pohodě.
1: Jo, tak to je v pohodě, kluci přijeli za šunku a v housce. No a byla by třeba ještě nějaká jiná kapela, která by se ti tam líbila, takhle kromě těchto tří?
3: Já byla asi spokojená, tak to.
1: Jo.
3: Jo.
1: Já si myslím, že hlavně budeš spokojená, protože tam budou mít pivo, je to ve vaší hezký hale Datart a budeme tam my.
3: Ano, ano.
1: Velice skromně.
2: A to se vyplatí, Horste.
1: Tak prosím tě, Radko, my ještě jednou gratulujeme, budeme se na tebe těšit, stav se potom za námi, moc si to spolu tam užijeme, zapaříme svýho Kamču, samozřejmě moc pozdravuj, taky gratulujeme a těšíme se na vás, mějte se hezky a vidíme se.
2: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
1: No a teď už mám jenom pocit.
2: Já mám taky jenom pocit.
1: Jaký?
2: Že hraju Bastardi.
1: Jo? To jsi poznala jak?
2: Že je to jenom pocit.
1: Je to tam napsaný.
2: Je to tam napsaný.
1: Začíná to na B.
2: Je to tam.

0: Rock Radio.
1: Tohle byla Party v mojí hlavě a Pejni na Rock Radio v 8 hodin 51 minut. Díky několika posluchačům, co mi píšou, že jsem přestěhovala halu Datart ze Zlína na Zličín.
2: Tak měli bychom to blíž a nemuseli bychom tam spát, to by mě docela vyhovovalo.
1: Já si taky myslím, že to byla nějaká podvědomá reakce, že bych byl rád, aby hala byla na Zličíně a měl bych to kousíček Skladna, ale bohužel je to ve Zlíně, nebo možná bohu dík, protože se zase podíváme někam jinak, že jo, teďka to bylo několikrát za sebou v Plzni, tak já myslím, že dobrý.
2: Já myslím, že v pohodě.
1: Čau.
2: Na Zličín teda nejezděte, jezděte do toho Zlína, ale to je v pohodě.
1: Ne, tam nejezděte, tam pojedu já. Až tam budu stát a vy jste.
2: Přesně. No a tímto se s vámi, přátelé, loučíme, takže zítra zase v 6 hodin se na vás těším. Mě mějte krásně, já už to ani nedořeknu. A Páček, Slimáček.
1: Co jsi říkala?
2: Ani jsem neříkala, já dobrý.
1: Já jsem rád, že jsem tě nakazil. Přátelé, krásný den a zítra v 6 zase na značkách. Čau.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.

0: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké dopoledne, bylo 9 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel představil na pondělní schůzce premiérovi Andreji Babišovi koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN. Vychází z námětů ministerstva zahraničí a z dlouhodobých priorit české zahraniční politiky. Prezident předsedu vlády seznámil i s plánovanými bilaterálními schůzkami. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministr životního prostředí Igor Červený minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Evropská unie vyjádřila znepokojení ze zásahu turecké policie proti tamní komunitě LGBT+ a vyzvala Ankaru k zajištění dodržování lidských práv. Policisté v neděli vtrhli do gay barů obydlí aktivistů LGBT+ nebo mužských lázní, neoficiálně známých jako místa prostituce, a zatkli nejméně 60 lidí. Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. V pondělí je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Bouzasové je na programu dnes od 6:30 večer.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska nás čeká slunečné počasí, bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D48 se stále řeší nehoda dvou osobáků ve směru na Olomouc na 37. kilometru. Na pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 23. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom si dejte pozor na nehodu, která se řeší v Říčanech na Široké ulici a v Praze na ulici Československé armády.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
4: Tak jak jste si ode mě odpočali včera?
2: No jo, ty jsi tu nebyl vlastně.
4: No vidíš to. Ani jste si toho nevšimli.
2: Ne, to jsme si samozřejmě všimli, ale hlavně kvůli tomu, že Dan byl v koloně a přijel pozdě, takže proto jsme si to
4: Stane se.
2: Ty to trošku... máš naštěstí jako výhodu, že to máš pěšky i jako blízko poměrně.
4: Jo, takže... z Budějovic 130 kilometrů je to.
2: Jo, no,
4: já mám problém se čověče, jsem zjistil.
2: Jak to?
4: Vidíš, jak trošku našišlávám. Já jsem byl u zubaře včera a přišel jsem tady o část... Tady prostě mám teď díru velkou.
2: Aha,
4: Tak,
2: budeš šišlat dneska?
4: Budu se muset vyhejbat, víš?
2: No, tak to bude zajímavý.
4: Budu se muset vyhejbat esku a takovým dalším jiným. Hmm? Musí na to přijít, co?
2: Mohl bys to něčím nahradit, nějakým písmenkem, to by byla
4: písma. Koukám, co mám uvést, Bryan Adams.
2: A je to tady.
4: A. Hudba Praha je dobrá.
2: Hudba Praha, no tak
4: AC/DC.
2: Dneska se nebudou hrát žádný hity, kde tam bude s písmenu.
4: No a zrovna jich tady jak na kydáno. Solber, hele, no, Bryan Adams,
2: jej.
4: AC/DC,
2: ježiš, nebo lidi možná.
4: Maria. A tak já se budu snažit.
2: Všude je najednou s, že jo, jak na schvál. No.
4: Přátelé, Kamil Dráb je, teď jsem chtěl říct, s vámi, ale řeknu tady.
2: Ano.
4: Já musím hledat slova, kde to nejde. Tak jdeme na to.

0: Hudba Praha na Rock Rádiu, 9 hodin a 22 minut. No a když jsme na té domácí scéně, tak bychom mohli popřát dnešnímu oslavenci, zarputilci Bulldogovi, který drží jméno Motorband nad vodou už 40 let, a to je Libor Matejčík, který dneska slaví 63. narozeniny. Tak já ho zdravím, jestli poslouchá, on poslouchá Rock Radio, a samozřejmě mu přeju za vás, posluchače, i za sebe všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně skvělý muziky, kterou s Motorbandem dělá a kterou připravuje i teď aktuálně na nový album, takže se moc těšíme, jak to bude, a samozřejmě přeju Motorbandu, aby se dál dařilo. No taky můžeme připomenout výročí roku 1971 při tom ledni, a to je album od kapely Deep Purple Fireball, který vyšlo. Je to druhý v sestavě Mark II, tedy s Ianem Gillanem a Rogerem Glowerem, který trošku zůstalo ve stínu in rock, a zároveň ho pak zase přesvítilo album Machine Head z roku 1972, ale myslím si, že je to škoda, protože tohle album je naprosto výborný. Tak jestli vám uniklo, tak si ho dejte, ať zaspomínáte, nebo vy mladší, ať poznáte, že to není jenom o těch klasických hitech Smoke on the Water nebo Dítě času. No a ještě bych připomněl rád událost a zaspomínal na výborného klávesáka, když už jsme u těch legend, Ricka Wrighta, který zemřel právě v tento den v roce 2008. Samozřejmě netřeba připomínat, že to byl klávesák kapely Pink Floyd, bylo mu 65 let. Tolik historický okýnko, a teď pojďme za další muzikou. Dáme si Rammsteiny, mám pro vás Ace Frehleyho, a dáme si taky Dogu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos!
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: 9:38 na Rock Rádiu Doga a Poletuju. A tady mám pro vás pozvánku, protože Rock Rádio letos oslaví plnoletost, tedy 18 let, kdy vás zásobujeme slušným rokem. A oslavíme to opravdu velkolepě, protože se poprvé přesuneme z Plzně jinam do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Takže se můžete těšit na tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů, ale hlavně taky na tři skvělé české kapely, které nám přijdou popřát. Jak už bývá tradicí, tak jména vám neodhalíme, ale když se pozorně podíváte na grafiku, kterou najdete na našem webu nebo na našich sociálních sítích, tak možná na to přijdete sami. Už jsou tam nějaký tipy a koukám, že většinou správný. Takže se máte na co těšit, stejně tak jako na hudební překvapení, který pro vás chystáme i v rámci našich narozenin. Lístky seženete na našem webu rokovýradio.cz, ale s nákupem neváhejte, protože můžete ušetřit. Aktuálně jsou za 790 korun, ale s každým měsícem se budou zdražovat, takže za listopad už to bude 990, za říjen 890. Tak na to koukněte a pokud tam chcete jít, tak určitě lupeny zakupte. Pojďme si dát Ospring, Gamma Ray a docelý stihneme i Kern. To jsme my na Rock Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Mami, já mám řidičák!
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Radio.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš probral s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy. Jejich společná schůzka na Hradě trvala asi hodinu. Hovořili také o situaci ve světě a například o volbách. Znovu se podle Babiše setkají na jednání Bezpečnostní rady státu v říjnu. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelili v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident pobaltské země Gitanas Nausēda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět. No a čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se s favorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modéně porazili postupně Řecko, Švédsko a Slovensko. Rock Radio.
1: Počasí. Tak ještě zkoukneme počasí. Dneska by mělo být skoro jasno až polojasno. Maximální denní teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
2: Carvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.carvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava. No a doprava. Začneme v Praze, konkrétně Rašínovo nábřeží. Tam je nehoda 3 osobních aut. Počítejte tam s komplikacemi a se zdržením. Stejně tak si dávejte pozor i v Příbrami, konkrétně v ulici Husova. Tam se srazila motorka a ještě auto, takže je tam hlášená nehoda, policie na místě i záchranka, tak tam taky očekávejte komplikace.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: Čamba Vamba na Rock Rádiu, přesně ve čtvrt na 11. A i tento týden můžete hlasovat o albu, který chcete slyšet v sobotu večer od 19 hodin v rámci rokovýho referenda. A nabídka tří alb je novinková. Jsou to alba, které vyšly nedávno a ještě pořád jsou čerství. A v podstatě věřím, že spousta z vás o nich třeba ani neví, nebo jste je ještě neslyšeli. Tak máte možnost si jednu desku vybrat a v sobotu večer si rozšíříme obzory o novinky. Konkrétně o novinku od Deep Purple, Splat, kapela, která dorazí už za několik dní do O2 Areny a tuhle novinku představí, ale samozřejmě zahrajou i starý flag. No a vy si můžete tuhle tu desku naposlouchat, pokud teda si ji označíte jako nejlepší a budete ji chtít slyšet. Aktuálně se tak děje, protože má 45% vašich hlasů. Já ji mám doma, dostal jsem ji k narozeninám na LP, takže ji zatím vstřebávám. Uvidím, jestli do ní proniknu. Každopádně dvojka Shinedown, taky rok 2026 a deska 8, taky novinka, 19% vašich hlasů a 36% hlasů má Vypsaná fixa se svojí novinkou Ideál, která vyšla taky nedávno, takže pořád ještě horká záležitost. O těchto třech deskách můžete rozhodovat. Najděte si na našem webu rokovýradio.cz sekci Rokový referendum a zahlasujte. My si dáme Fate No More, Valda Gang a taky Anthrax.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš.
1: trenirkarna.cz
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz
13: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
14: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
13: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
14: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
13: A dětem přidáme helmu zdarma.
14: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
13: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
15: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: rokovým dopoledni jsme si na Rock Rádiu dali Nickelback, od kterých se taky na podzim dočkáme novýho alba, už jsou venku nějaký singly, takže můžete načerpat tu atmosféru nový tvorby Nickelback, ale vesměs se to drží zajetých kolejí a to je dobře, protože takhle máme Nickelback rádi. Máme 10 hodin a 35 minut a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší dopoledne, tedy na 9. hodinu, protože nás čeká při středě opět hvězdný host a dorazí Rybičky 48. Ti se chystají na turné, takže si s nima popovídáme o tom, jak to vypadá, jaká je nálada v kapele Rybičky, co chystají na příští rok. V podstatě nic, ale to se dozvíme od nich a další zajímavé věci. Takže určitě poslouchejte mezi 9. a 10. hodinou hvězdný host Rybičky 48. Teď pojďme na Láďu Křížka, dáme si Foo Fighters nebo taky Green Day a pomalu se blížíme k 11. To znamená, že si dáme elektrický oběd.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. U Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Láďa Křížek Krejson. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

0: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zúnu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalšího půl roku. Bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, proto se státy zhodly alespoň na prodloužení o 7 dní, tedy do 22. září, aby získali více času na další jednání. No a český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové hvězdy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů. Rock Radio.
1: Počasí. Tak ke zprávám ještě počasí. Dneska bude skoro jasno až polojasno s denními teplotami mezi 19 až 23 stupni Celsia.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava. Koukneme ještě naše silnice, vezmu vás do Prahy na Radlickou, tam se řeší nehoda dvou osobních aut, překáží tam v provozu, takže očekávejte zdržení a dejte si pozor i v Liberci, v ulici Jeronýmova, tam se řeší taky nehoda dvou osobních aut a pozor aktuálně v Hradci Králové na Pražský třídě, protože tam se řeší nehoda osobního auta a chodce, samozřejmě na místě je policie, počítejte tam s komplikacemi a taky se zdržením, tak dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Tak jdeme na elektrický oběd. Chtěl jsem říct první v tomto týdnu, ale já jsem tady vlastně včera nebyl, takže druhej při úterku 15. září. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte a máte tu možnost. Stačí, když napíšete na náš Facebook, do zpráv, tedy do Messengeru, anebo případně na e-mail oběd@rokovyradio.cz. Máte to ve vašich rukou a já posílám standardně jako

Tak píseň, kvůli který se Rolling Stones v podstatě ocitli před soudem a nebylo to z jejich strany, když řešili píseň skladby, nebo respektive kapely Verve, kterou dobře známe, ale teď obráceně, protože tady zase naopak museli oni přiznávat autorství, což se stalo a všechno se vyřešilo ku prospěchu věci obou stran. Teď pojďme tedy na vaše přání, Stony máme za sebou a mám tady vzkaz, ahoj, zahraj pro ty moje holky na žlutou 5x5 od Traktoru, díky, Políska.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu For No Blondes a muziku, kterou chtěla slyšet Lenka. Další muziku chce slyšet Libor, který píše, že by chtěl nějakou pecku od Scorpions, výběr nechá na mě, všem pracantům k dobré náladě. Tak já jsem vybral píseň, která není až tak moc profláklá, přestože na nejúspěšnějším albu kapely Scorpions Love at First Things roku 1984. A ta píseň je z druhé strany a jmenuje se Crossfire. Je výborná, tak si ji pojďte dát. Pokud neznáte až tak úplně tvorbu kapely Scorpions, tak věřím, že i ty neznámý a polozapomenutý písně vám udělají radost, protože Scorpions to prostě

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr.i, brds.cz.

Tak tohle byly Lordy, který jsme si dali v elektrickém obědě a samozřejmě muzika na vaše přání, a to od Radka, který ji chtěl poslat na cesty, aby se mu dobře jelo. Mám tady další přání a to je od Míry z Velvar, který píše, že by chtěl nechat zahrát Giant, I See You In My Dreams, pro mou manželku Slávku, aby jí to v práci lépe uteklo.

Dali jsme si Iron Maiden na Rock Radio v elektrickém obědě, zařídil to Lukáš. Další přání od Žanety, která napsala, že by ráda slyšela v dnešním elektrickém obědě něco od kapely Lauter, jestli by bylo možný. Tak možný to samozřejmě je. Já jsem shodou okolností přednedávnem dostal od kluků novou desku, která se jmenuje... něco s marketou je tam, nevím, ale ta deska je čerstvá, aktuální a z ní jsem vám vybral píseň, která se jmenuje Černá díra. Ta celou tu desku otvírá, tak když už Žanet, tak ať si dáme aspoň něco novýho. Tak tady jsou Lauter.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: To je úplně k sežrání.
6: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Dali jsme si Toma Pettyho Learning to Fly rok 1991 a skladbu, kterou chtěl slyšet Olda, tak jsem mu ji rád zahrál jako připomínku starých časů, i když tohle ještě tak úplně starý není, na to, že Tom Petty a jeho tvorba sahá až do 70. let. Teď zůstaneme v roce 1991, respektive se přesuneme do roku 2000, protože pro vás mám skladbu Nothing Else Matters od Metallica, ale bude v provedení tak, jak ji zaznamenali na symfonickém albu z roku 2000, a přeje si to slyšet Olina, která zdraví a chtěla by právě tuhle tu písničku, jak tady píše, pro mého manžela Radka. Třeba bude vědět proč. Tak já vám ji tam pustím a tím pádem se s vámi i loučím, protože koukám, že už nám zbývá pak čas na jedno jediné přání, a to budou Beast in Black, o který si píše Sandra, a tím je to pro dnešek uzavřený. Na který se nedostalo, tak to zkuste zase zítra, protože zítra mezi 11. a 12. opět pojedeme Elektrický oběd. Kamil se s vámi loučí, přeju vám hezký úterý, no a po 12. hodině už Dan a Rokovej voraz.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Česká režisérka Viktorie Štěpánová na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara. Získala ho v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Folklor. Snímek se kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly to americké vesmírné síly, což je složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírná bojiště. Jedná se o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. No a brankář Lukáš Horníček musel v anglické lize strávit první porážku a zároveň debakl, protože Newcastle prohrál v dohrávce čtvrtého kola na hřišti Leedsu 1-4. Český reprezentant třikrát inkasoval v prvním poločase.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes očekáváme polojasno až jasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Rokovej voraz.
1: A já vás zdravím, rokeři, začíná Rokovej voraz s Danem. A já jsem teďka četl, že cena ropy roste a koukal jsem tady po Praze, když jsem jel. Ty ceny začínají být zajímavý. Tak já, aby jsme na to zapomněli, tak si pusťte v autě hezky Dalibora Jandu a auto na vodu hezky, protože to nás brzo čeká a budeme jezdit na vodu. Na nic jiného mít nebudem. A já vám pustím nějakou muziku Blink 182, Black Sabbath, Bon Jovi, anebo Panoptico, nech mi tu číslo.

0: Dohrává výborná pecka Blink 182 I Miss You, single z roku 2004. A já jsem nedávno koukal na dokument o Travisovi Bakerovi, vlastně bubeník Blinku, tak se na tom mrkněte, protože on tam vykládá o tom, jestli vy to, třeba někdo to neví, on v roce 2008, 19. září, což je za 4 dny, jakoby, tak má, to už je 18 let od toho, tak spadl s letadlem, kdy letěl v Kolumbii, v Jižní Karolíně, letěl letadlem, no a oni vzlítávali, tam nějak praskla guma, tak to museli vrátit, to letadlo, a ono začalo hořet. No a Travis Baker utrpěl 65% popálenin na celém těle, takže vlastně pak se dával dohromady a ten dokument vykládá o tom vlastně, jak on začínal dětství, pak je začínal bubnovat a pak o této nehodě a s tím byli spojený, že i prostě měl strach z lítání, co se mu nikdo nediví samozřejmě, ale on se zpátky vrátil k tomu lítání v roce 2021 a začal zase znova lítat, začal vystupovat zpátky z Blink 182. Takže klobouk dolů za tyhle ty silný lidi, co vlastně přežijou svou vlastní smrt a začnou zase zpátky tam, kde skončili vlastně. Takže navázal, a je to skvělý bubeník, mrkněte na to, jmenuje se to Travis Baker, Přerušit strach. Fakt výborný dokument. A já vám pustím další hudbu a nás čeká Guano Ape, Kissin' Dynamite, anebo Daniel Landa Ona.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Vraňany nabízejí.
2: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
6: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
5: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
6: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
5: A dětem přidáme helmu zdarma.
6: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
5: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Guano Apes, Open Your Eyes, rok 97. Příští rok slaví třicetiny. To naše rádio ještě mladší, to teprve slaví 18. A to bude slavit 7. listopadu a bude to slavit v Datard hale ve Zlíně, kde se přesouváme z Plzně do větší haly, aby se nás tam mohlo potkat víc a oslavit tenhle ten mejdan a tuhle tu plnotost jste mohli s náma. A to ve velkém stylu, protože my tam budeme celý naše rádio, budou tam i hostesky a budou tam tři české kapely, které my vám zatím neřekneme. Ale když budete chtít, tak se najdete tu nápovědu na našem plakátu, mrknete na naše socky rokovýho rock rádia a tam se mrknete a na tom plakátu už máte nápovědu. Kdo poslouchá naše rádio pravidelně, tak podle toho obrázku pozná, která kapela tam bude. Je to tam dost pěkně vidět. Ale já vám to neřeknu. Takže se mrkněte a mrkněte se na rokovýradio.cz, kde už máme lístky a prodáváme to teďka za 790 korun. Další měsíc to bude 890 a v listopadu už to bude 990. Takže my jsme Češi, máme rádi slevy. Jestli chcete ušetřit 2 kila, není problém, vlítněte tam a kupte ty lístky. Ať jste připravený dopředu, ať to nescháníte zase na poslední chvíli, anebo nečekáte, že to budeme rozdávat nakonec my. A my se jdeme podívat na další hudbu, nás čekají Nightwish, Arakain, anebo Nirvana.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel, v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: www.denirkarla.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. www.denirkarla.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k ním přidal i lídr trhu ČES. Evropská unie vyjádřila znepokojení ze zásahu turecké policie proti tamní komunitě LGBT+. Policisté v neděli vtrhli do gay barů nebo mužských lázní známých jako místa prostituce a zatkli nejméně 60 lidí. Podle úřadů byla hlavním cílem akce podpora tradičních rodinných hodnot. No a fotbalisté Sparty včera odletěli do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia bez obránců Kijana Hoevra a Adama Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě.

0: překážka na vozovce. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
0: Tak, rockeři, jsme v první hodince rockovýho vorazu s Danem. Já jsem tady byl hladovej a koukal jsem, co tady kde rozvážej za jídlo. A našel jsem kachní risotto. Tak jsem na to zvědavej, jak tady hned dovykládám, tak proto letím dolů. A pak vám povím, jak to chutnalo vlastně. A já vám pustím nějakou hudbu, čeká na nás Halloween, Iné kafé, anebo Judas Priest.
1: Rock Radio.

Skvělý Skid Row a výborný hlas Sebastiana Bacha, písnička z 1989. To byla nejlepší éra jejich. Bohužel už s něma od 96. nekoncertuje, jejich smůla. A já vám chci ukázat novinku od Horkýže Slíže, protože oni vydali nedávno nový CDčko, jmenuje se to Čarovné slovíčko. A kluci se chystají teďka na koncert, ještě teda než vám pustím tu ukázku, tak kluci se chystají na výroční koncert, je to největší v jejich historii kapely a bude to 26. listopadu v O2 aréně, bude to oslava 35 let, úctihodný, to je skoro stejně starý jak já, ještě 2 roky, kdyby měli, tak je to stejně starý samozřejmě. A tak já vám pustím písničku a ta se jmenuje, hned vám to řeknu, jmenuje se to Stará dívka a je to takovej ten návrat ke kořenu, mě se to fakt jako dost líbí. Uvidíte, jestli se to bude líbit vám, tak vám to pustím, ať se to můžete sami poslechnout.

0: Za mě je tohle jedna z nejlepších písniček na tom albu. Fakt se mi jako líbí. Nevím jak vám, mě to líbí, je to takový návrat fakt jako ke starým CDčkům. Takže kdybyste chtěli, tak v listopadu kluci slaví 35 let, tak můžete být u toho a 100% tu lepecku tam slyšíte. A já vám pustím Queens of the Stone Age, Tři sestry, anebo Clue.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
4: Tak co, koupelna hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
12: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
14: Bude vejdán.

0: žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: To byly Manowar, Kings of Metal. A zítra už je středa a vždycky ve středu, nejenom, že ho tam třeba, tak i hosta je tady třeba. A Kamil zítra přivítá Rybičky 48, takže se máte na co těšit, přijde Kuba Ryba a spol a kluci budou určitě vám tady vykládat o jejich Face Tour Face, co jedou po kulturákách a po klubech a začínají 2.10. v Krnově, tak si myslím, že vám o tom něco povykládají, něco se o nich dozvíte, Kamil tady vyspovídá, už je taková klasika, Kamil vždycky všechno ze všech vytáhne. Takže zítra Lete Rádio s Kamilem, rokový dopoledne od 9, Rybičky 48. A nás čeká další hudba, třeba ZZ Top, Harley, Fozzy, anebo The Cure.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo?
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
4: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio.
1: Nebudu, nechávám dole svojí ostudu. Budu jen válit oči, jak se furt ze mě to

0: ďalej. Spíval andělský chór, fálej holky se válej.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: To je úplně k sežrání.
3: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Cože? Říkala Yogis?
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ochránci přírody varují před rakem červeným. Jeho první výskyt u nás potvrdili v jezeře Milada na Ústecku. Pro zdejší ekosystémy jde o velkou hrozbu, protože se tito raci rychle množí a navíc přenášejí i pro naše raky smrtící račí mor. Podle ochránců musel raka červeného do vody někdo vypustit. Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los, který se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly. Dostal v žertu jméno Emil, stejně jako los, který putoval z Polska do Rakouska. No a zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále playoff. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes očekáváme polojasno až jasno, zpočátku jedině mlhy nebo nízkou oblačnost, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D10 je nehoda dvou osobních aut, délka nehody 54 metrů a je tam půjde se zvýšenou patrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: Tak, rokeři, jsme v poslední hodince rokovýho vorazu a já jsem tady četl, kdo máte rád seriál 2,5 chlapa, a myslím, že většina lidí, to je taková kultovka, já jsem teďka nedávno si pustil, sjel jsem

0: A nemusím představovat skvělý hlas Stevena Tylera, Aerosmith, Crazy. A my se půjdeme podívat na danou výkop, sice dneska v hokeji, ale ten výkop má i fotbal a všelijaký sport.
1: Rock Radio, Danův výkop.
0: A dnes je zahájení české extraligy Tip Sport a začíná prvním zápasem Karlovy Vary Třinec. Karlovy Vary minulý rok skončili třetí, Třinec smolně prohrál s Pardubicema, takže skončili druhý. A na třinecké straně je navrátilec Daniel Voženíle, který se vrátil ze švýcarského Zugu, tak jsme na něj zvědaví, protože je to reprezentační útočník, skvělý hokejista, jsem na to zvědavej. A na druhé straně mladý 17-letý Petr Tomek, který minulý rok zářil, příští rok ho čeká draft do NHL, tak uvidíme, jak letošní sezónu se s tím popere. Bude mu teďka 18 v říjnu, já si myslím, že Karlovy Vary vyhrajou. Tady bookmakeri lehce favorizují Třinec, ale jenom lehounce. Tak uvidíme, sledujte Extraligu dneska.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
13: Gap. Individual style for every generation.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
14: Když jsem letos v květnu poprvé navštívil závodní dráhu Mariánských Lázních, musím říct, že mě to doslova posadilo na prodloužená záda. Pravda, z části to bylo způsobeno ústřelem páteře, takže jsem musel Fletrekovi mistrák odmoderovat v sedě. Ale druhým důvodem byl fakt, že je to tam fakt velký. Jakože fakt dlouhý. Mariánsko-Lázeňská dráha je u nás vůbec nejdelší a tak umožňuje ukázat i jiné té ploché dráhy. Jezdí se tam dlouhá a to je prostě jiný styl jízdy, jiný styl předjíždění, jiné rychlosti. Prostě, jako byste se dívali na stejnou disciplínu, ale úplně jiný sport. Kdo nevěří, ať tam běží, nebo jede. Třeba v sobotu 19. září, kdy se v Mariánkách pojede finále Evropské veteránské série. Jako, jestli si myslíte, že veteránská znamená pomalá a s rozvahou, tak na to zapomeňte. Ostatně, jakou rozvahu chcete třeba po Dánovi Johnu Pedersenovi, který se dělá čáku na medaily, a to je mu přes 70 jařin. Takže logicky, když nedostal rozum dosud, nedá se předpokládat, že ho dostanete. Že věk je jen číslová městí z Německa, Holandska, Finska, Dánska, Norska nebo Anglie předvedou od 13 hodin. Areál bude v sobotu otevřený od 9 raní, to abyste mohli načukat tu pravou plochodrážní atmosféru. A jako bonus vás čeká německý mistrák čtyřkolek. V sobotu 19. to prostě bude v Mariánských lázních fakt velký, tedy vlastně dlouhý.
15: Rock Radio Motokeci.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: A to byla Metallica, The Memory Remains. Já už tady vítám Kubu.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Já dneska musím spěchat, protože kolega ti čeká dole. To bys tady byl bez něj, protože my se střídáme na parkovacím místě.
1: To je zajímavý takhle, jak se parkuje v barákovi, tak tyhle ty šachy s těma parkovacíma místama, to je strašná sranda vždycky.
0: No nejlepší je, když přijedeš a zapomeneš, že ráno máš šichtu navíc a nezamluví se místo. To je miluja.
1: Tak to je, ale tak zase víš co, taky už si řešil, že ti třeba nejelo auto, tak tady to jsou ještě zlatý problémy.
0: Jo, to je klasika. Já stabilně vždycky něco se pokazí. Včera jsem zase přijel pozdě, jo. Jsem jel 3 hodiny semka do Prahy, jo.
1: No, tak a dalo se to vyřešit, nebo tady bylo ticho?
0: No, tak ne. Martin mi zavolal na dálku.
1: Jasně.
0: A přes telefon jsem volal a mluvil jsem měl přes telefon stup.
1: Jasně, no takže... tak hele, hlavně, že to jde, ta dnešní technologie už dovede lecos.
0: Přesně tak. Tak já se s vámi budu pomalu loučit, protože čas nám utíká a já už se chystám domů. Takže já vám ještě pustím Dogu, Steel Panthery nebo Ospring, tohle byl Rokoj Hora s Danem. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Kráva, kráva, kapr, kapr.
14: Kapr, kapr, husa, husa.
15: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
16: Kruta, kruta, tchos!
15: Nech toho a pojď.
16: Tchos!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminovaného území na Šumavě. Poté oznámí další postup. Uvedl to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Slovenští hygienici hlásí nález patrně žíraviny v půllitrovém balení minerální vody Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a lidi vyzval, aby uvedenou vodu nepili. Pád větrné elektrárny u Podštátu vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Policisté zajistili listinné důkazy a vyslechli svědky. 30 metrů vysoký větrník spadl 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Jelemnici a Martinice v Krkonoších na Semilsku propojila nová cyklostezka. Měří více než 1,5 kilometru. Slavnostně sice bude otevřena až tento týden, cyklisté i pěší ji ale mohou už nějakou dobu používat. Pokračuje starosta Jelemnice David Hlaváč.
1: Osvědčilo se, že vlastně ten provoz pro cyklisty a pěší se nám podařilo vlastně stáhnout ze silnice druhé třídy, která vede souběžně. Počet cyklistů a pěší, kteří tam tady jdou, se nám násobně zvýšil.
0: Nová stezka je široká 3 metry a od silnice ji odděluje stromořadí. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska si ještě užíváme krásný pozdně letní den, kdy máme v průměru něco kolem 22 stupňů a s oblačností to není nějak dramatický. Maximálně v pozdějších večerních hodinách by mělo od západu přibývat trošku oblačnosti, ale ta by měla být pěkně vysoká a nic by z toho kápnout nemělo. Zítra ještě začneme víceméně v polojasném počasí. Teploty budou se držet celý den někde kolem 24 stupňů, ale během zítřejšího odpoledne by od severozápadu mělo přibývat oblačnosti a s tím se taky pojí nějaký srážky a hlavně taky bouřky. Takže severozápadní polovina republiky určitě bude spláchnutá. Naopak na Moravě a celkově na jihovýchodní polovině, tak tam zůstane těch krásných 24 a polojasno.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Doprava.
5: Dejte si pozor na silnici 47 u Jezernice, jsou tam dva psy na silnici. Možná už utekli, ale i tak radši sundejte nohu z plynu. Na pražském okruhu na 21. kilometru směrem na Modletice je v sobě náklaďák s osobákem. Pozor na kolony. Na silnici 7 u Slanýho jsou v sobě dvě auta, bohužel se zraněním, na místě akorát záchranka. A neprůjezdný pravý jízdní pruh najdete v ulici Otakara Ševčíka v Brně. Je tam v sobě dodávka s náklaďákem, tak pozor na to.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Dvě minuty po 15. hodině, Kuba Vaně s Petr Janda jsou za mikrofonama a právě začíná rokový odpoledne. A komu ho dneska věnujeme?
5: Hele, dneska bychom celý to, tady to vysílání chtěli věnovat lidem, kteří mají dneska v díře ponožku a když si to ráno...
3: Počkej.
5: Ponožce díru.
3: Ty, co mají v díře ponožku, tak ty budeš zítra.
5: Ty, co mají v ponožce díru a když si to ráno oblíkali, tak si tak jako řekli, dobrý.
3: Jo, jasně, to si nikdo nevšimne, to je v pohodě, přece se nebudu zouvat. No a ještě speciální věnování těm, kterým to neprošlo a u kterých si to nakonec někdo všim. Takže všichni, co máte děravý ponožky, tak jsme jedna parta, já to tak mám taky dneska, takže pojďme rovnou na nějakou rockovou muziku.
5: Čeká nás Valda Genka, jich peska na jednu noc, Pretty Reckless se tady taky objeví, anebo Foo Fighters Best of You.

0: akceptí a jejich půlnoční stěhovák neboli Midnight Mover právě teďka dohráli na Rock Rádiu v 15:17 a konečně zase pro vás tady ten týden máme nějaký lístky.
1: Legendární Olympic samozřejmě není potřeba představovat, kapela, která už nepřetržitě hraje 6. dekádu nebo snad dokonce 7. No prostě,
0: skoro 7. hele,
1: no,
0: skoro.
1: Strašně dlouho samozřejmě, je tam výrazný frontman, že jo, jeden takový, ano. Tak ty budou hrát právě teďka v sobotu na Hluboký v Postřižinský zahradě a dokonce tam s nima bude i kapela Seven, takže hned dvě kapely takhle dohromady, no a samozřejmě vy můžete být u toho, když nám napíšete na Facebooku, najdete si na Facebooku profil Rock Rádia a tam do zprávy napíšete, že vy chcete na koncert a taky tam připíšete své telefonní číslo.
0: Takže nám rozhodně napište, ať vám asi tak za hodinku a čtvrt tady ty lístky můžeme předat, jednoho z vás totiž od nás dva lístky čekají. Teďka už se dáme další muziku, čekají nás Papa Roach, taky Vanastovky, anebo Blur a jejich Song 2.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
14: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Právě teďka slyšíte, jak skončí píseň I'll Stand By You od Pretenders z roku 94. Máme právě teď 15 hodin a 36 minut a na Rock Rádiu vám zase chceme sdělit takovou jako novinku, protože blíží se další nálož velmi zajímavých koncertů.
1: Vypadá to, že v příštím roce opět Oasis pojedou na další turné. Noel se k tomu vyjádřil tak, že řekl, no hele, řekněme to takhle, příští rok není žádný fotbalový turnaj, takže v létě holt něco dělat musíme, ne?
0: To je pěkný, ale zase, že si kluci umějí takhle zabavit.
1: Hele, vypadá to na 38 zastávek, z toho 11 v Manchesteru.
0: Jasně.
1: No a Praha tam teda bohužel není, nejbliž budeme mít asi Mnichov, ale jinak tam bude ještě Paříž, Řím, Amsterdam, dokonce i Las Vegas a Boston, no a samozřejmě 4 poslední koncerty v tom legendárním Nebworth právě v Anglii. Že?
0: No jasně. Hele, mně se na tom líbí, že je poznat, že opravdu je to britská kapela a ne americká, protože americká kapela, když vyhlásí světový turné, tak tam má prostě termíny, i když je třeba 38, tak 36 z nich je po Severní Americe a pak jsou 2 v Londýně.
1: Jo,
0: a to je světový turné, prosím tě. Jo.
1: To je
0: tak
1: pravda.
0: Ještě, že Oasis to mají trošku jinak a opravdu projedou ten celý svět a já myslím, že do Mnichova to není zas tak daleko. Jako.
1: Hele, je to v pohodě, tam seš jako za pár hodin, ale spíš jako já nevím, jestli bychom si měli začít vsázet, jestli to turné vůbec dojedou.
0: Jo, myslíš, že jo, takhle vidíš, no. Možná budou už vyhlášeny nějaký sázkový kurzy, tak se podíváme.
1: Možná klidně, jako vůbec bych se tomu nedivil, protože právě s Liamem a s Noelem tam prostě nikdy nevíš.
0: Co ale naopak víte, že tady vždycky dostanete nálož rockový muziky, teď se blíží Spin Doctor s Proteus se svým Anthropoidem a nebo taky AC/DC, Shot in the Dark už za chvilku na Rock Rádiu.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poradí, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
9: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rok opery Praha. Oidipus Tyranus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rok opeře Praha. Rok

0: classica. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
8: V Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Podzimní úklid s Ukliďme svět vypukne už tento víkend. Kampaň každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé republice. Zapojili se také školy, organizace nebo firmy. Pokračuje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
2: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí. V přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
1: Připojit se může každý. Veškeré informace jsou na webu ukliďmesvět.cz. Ve Vladislavském sále Pražského hradu dnes začala výstava českých korunovačních klenotů. V prvních dnech si je mohou prohlédnout pouze školní skupiny. Pro veřejnost bude výstava otevřená od této soboty do pondělí 28. září. Vstupné se platit nebude. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kontroly na vnitřních hranicích států Evropské unie provádí i další země, mimo jiné Německo. Čeští volejbalisté dnes odehrají čtvrtý zápas na mistrovství Evropy. Utkání s Italií má začít 5 minut po 9. večer. Svěřenci Jiřího Nováka se s favorizovaným výběrem střetnou už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A porazili Řecko, Švédsko a Slovensko. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes máme víceméně polojasno po celé České republice a déšť by nás neměl dneska čekat vůbec nikde. Akorát na západě si dejte pozor na poměrně silný vítr. Jinak teploty kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na poměrně nepříjemných 8. Zítra už by nás ale opět měly čekat bouřky, a to zejména ve středních Čechách a také na severu. Morava se tomu nejspíše vyhne, každopádně zítra teploty kolem 24 stupňů.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Osobák s nákladním autem se srazili na Opatovický estakádě, což je místo, kde se potkává D35 a silnice 37 u Opatovic nad Labem, nedaleko Hradce Králové. V Mostě na třídě budovatelů, tak tam se srazil osobák s tramvají, kousek od obchodního domu Prior, takže tam určitě taky dávejte pozor na cestu. V Praze je to ulice Lidická u MHD zastávky Zborovská, kde se srazily dvě osobní auta, určitě to bude taky nějakou chvíli blokovat provoz. No a na D1, tak tam proběhla nehoda nákladního auta. Je to hned na kilometru 18 za Prahou směrem z Brna. Směrem na Brno od Prahy. Auto stojí za krajnicí, i tak si ale dávejte pozor.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin, 3 minuty k tomu, rokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Petr i Kuba jsme za mikrofonem a připomínáme vám, že dneska zase rozdáváme další dva lístky, a tentokrát na Olympic.
8: Olympic a ještě spolu s nima kapela Seven budou hrát už teďka v sobotu v Postřežinský zahradě, což je na Hluboký, jižní Čechy, takže jestli tam chcete v sobotu vyrazit, ještě dokonce s někým, tak máme tady dva lístky, stačí jenom, abyste nám napsali na facebookovém profilu Rock Rádia do zprávy, a ty lístky můžou klidně být vaše, stačí, abyste nám napsali tu zprávu a ještě k tomu dali telefonní číslo.
3: A teď, ať se vám to celý píše o něco líp, tak vám pustím další muziku. Čeká vás Bruce Dickinson, taky Ugly Kid Joe, jejich pecka Cats in the Cradle. Amaran se přijdou podívat, ale myslím si, že ten správný moment, jak si začít tady tu druhou hodinku rokový odpoledne, jsou Kabáti. Kdo si nechce hubu spálit, co?

0: 16:18 nám právě dohrál Bruce Dickinson a pecka Tattooed Millionaire, neboli potetovaný milionář. A zítra dorazí takový další pokérovaný lidi tady k nám do studia, protože od 9 od rána tady bude další hvězdnej host Kamila Drába a tentokrát to budou rybičky.
1: Kamil se určitě zeptá, jestli mají taky milion a jestli by se dali považovat stejně jako Bruce Dickinson za potetovaný milionáře, ale určitě se jich bude ptát taky na nějakou novou muziku, bude se jich určitě ptát, jak připravují ten svůj příští rok jeden koncert v Edenu. No, ale pak počkej, ono to ale není v Edenu, ne?
0: Ono se to akorát jmenuje jeden koncert.
1: Ono si to všichni myslí, že je to v Edenu, protože to tak vypadá, ale je to vlastně někde tam u nich, vlastně u zámek Kačina, myslím, že to je někde takhle.
0: Tak
1: každopádně zítra v 9 ráno, až si poslechnete Rock Radio, tak se to určitě všechno dozvíte. Taky se dozvíte o jejich 24 zastávkovým turné, který chystají na tenhle ten podzim a taky snad chystají nějaký nový EPčko, no prostě spousta nový muziky, spousta témat k povídání, to všechno se tady bude dít už zítra.
0: Takže když si zítra v 9 naladíte, všechno tohle to uslyšíte, kdybyste to náhodou nestihli, tak si z toho nic nedělejte, protože když tak se to dá ještě najít v sekci podcasty na našich stránkách rokovýradio.cz. Teďka už ale další muzika, Sabatoni, Lucie, anebo Rammstein a jejich Radio.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Co je? Funguj ty, křápe.
7: Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
11: Kráva, kráva, kapr, kapr!
12: Kapr, kapr, husa, husa!
13: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
14: Kruta, kruta, tchos!
13: Nech toho a pojď.
14: Tchos.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
16: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Tak to byl Basaton, teda Tabason, teda Sabaton, jejich last battle, poslední bitva, no ale tahle ta bitva o lístky na Olympik teprve začíná, protože za malou chvíli se spojíme s tím člověkem, který dostává lístky na sobotu do Postřižinský zahrady v Hluboký, kde právě kapela Olympik zahraje.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: To je úplně k sežrání.
7: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy. Yes, so. Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
15: La Tropical!
14: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
15: Yes, so.
14: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
16: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Po malý pauzice jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože Jarda, který od nás dneska dostal lístky, tak nám bohužel nezvedl telefon, takže se nedá nic dělat, prostě nám nevyšlo se s ním spojit, ale každopádně ty lístky od nás stejně má. Psal, že by tam vzal hrozně rád svou manželku, takže doufám, že si ten koncert pořádně spolu užijou.
17: Hlavně velký sympaťák, on nám psal i, že jsme nejlepší rádio, že jako
0: že jsme kluci rockerští,
17: no, tak ježišmarja, tak hele,
0: no, tak prostě si nás koupil, no.
17: No vidíte, jak někdy to může být krásně jednoduchý, protože ty lístky tady se prostě nesou těží volně, tady se prostě rozdává.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
17: Brian Adams, Joan Jett's Black Hearts, taky Rybičky 48, ale teď už Bon Jovi, It's My Life.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Slovenští hygienici dnes ohlásili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniků potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Dle informací výrobce byla dodána jen na slovenský trh. Ochránci přírody a dobrovolníci dosud na březích opouštěné Slapské přehrady zachránili 4,5 tisíce škeblí. Českému svazu ochránců přírody se přihlásilo kolem 90 dobrovolníků, další lidé zachraňují škeble sami. Jak dlouho akce potrvá, zatím není jasné. Na Slapech žijí stovky tisíc škeblí několika druhů. Důvodem opouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Podzim je mimo jiné také obdobím vína. Kam můžete zavítat na vinobraní v hlavním městě, řekne naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, když jsem se před lety stěhovala do Prahy, jedna z věcí, co mě opravdu překvapila, je kolik je tu vinohradů. A jeden z těch úplně nejkrásnějších je jednoznačně tady na Grébovce. Završením celoroční práce vinařů bude akce, která se na Praze 2 uskuteční už tento pátek a sobotu. Vinobraní na Grébovce tu bude už po 19. Navštěvníci se mohou těšit na řadu hudebních vystoupení, děti třeba na kouzelnickou show a samozřejmě nebude chybět přísun dobrých sírů, vína a také burčáku i přímo z místního vinohradu. Z pražských Vršovic Sára Voldánová.
0: Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou znovu Pardubice, které do soutěže vstoupí v roli obhájce titulu. Nový ročník extraligy startuje dnes. V předehrávce prvního kola se utkají Karlovy Vary s Třincem. Duel má začít v 18 hodin. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Pořád ještě si užíváme poměrně krásné polojasné počasí s teplotama někde kolem 22 stupňů. Samozřejmě na Zlínsku, tak tam je trošku chladněji, tam je až ke 20, naopak na severozápadě a taky ve středu Čech, tak tam máme až 24 stupňů. Během večera se ale začne trošku zvyšovat oblačnost, a to hlavně na severozápadě Čech, a přes noc bude pouhých 8 stupňů. Zítra každopádně musíme počítat s tím, že od severozápadu během odpoledních a večerních hodin přijde víc oblačnosti. A právě na severozápadní polovině republiky kromě oblačnosti budou taky přehánky a někde dokonce bouřky. Naopak na jihovýchodní polovině, tak tam bude krásných 26 stupňů a polojasno. Průměrný teploty zítra asi 25.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Dejte si pozor na kruhovém objezdě na Chrudimský v Čáslavi, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam nezdržíte. Na D2 na 2. kilometru směrem na Brno je neprůjezdný levý jízdní pruh, opět kvůli srážce do osobáků. Na D1 je dost podobná situace, 240 km směrem na Polsko je neprůjezdný opět jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku, který tam má defekt. A nakonec ještě na třídě budovatelů v Mostě se srazila tramvaj s osobákem. Díky bohu bez zranění, ale počítejte s nějakým zdržením.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Skoro 4 minuty po 17. hodině, pořád je tady s váma Rokový odpoledne a stejně tak Kuba i Petr, a protože slavíme svátek opáté, tak dneska přejeme všem Jolanám.
5: Jolany, všechno nejlepší k vašemu svátku. Vám, jestli ten dnešní den, ještě takový pozdní letní den, pořádně užíváte a jste třeba někde zrovna venku s nějakým aperolem ideálně.
3: To by bylo skvělý. A přejeme taky všem Jolanám, který jsou ty kytary, že jo? Známe samozřejmě českou značku kytar Jolana, na který hraje třeba Ota Váňa z Kabátů nebo Franta Táborský z Činasky.
5: Anebo můj basák z mojí kapely.
3: Taky, ježišmarja, já myslím, že dokonce Kuba Červinka z Mňágy taky občas hraje na Jolanu, ale pozor, taky Jolany se dostaly až do ZZ Top anebo System of a Down.
5: Hezky,
3: normálně
5: hezky.
3: Česká značka, prostě úplně všude do světa.
5: No prostě rozhodně budeme posílat další Jolany do světa, ale hlavně taky další rockovou muziku do vašich uší. Čekají vás Whitesnake, taky Meredith Brooks a jejich Bitch. Přijdou i Škvoři, Milionů hvězd se ptáš, ale teďka už si dáme nějaký Stone, co vy na to? Ve hvězdách neboli In the Star. Rokový odpoledne pokračuje dál.

0: Meredith Brooks a jejich pecka Bitch nám právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. No a já si myslím, že opět na čase vám připomenout tu jednu neskutečnou akci, která se bude dít 7. listopadu ve Zlíně ve sportovní hale Datart.
1: No ale pozor, Peťo, ta akce je naprosto skutečná, protože, jak říkáš, bude se dít 7. listopadu, přesouvá se to do Zlína oproti loňský Plzni, protože je tam mimo jiné taky větší kapacita, no a protože chceme být taky blíž našim moravským kamarádům. Takže kromě spousty lidí z Rock Rádia tam budou taky ještě 3 takový kapely, který rozhodně posluchači můžou znát z vysílání Rock Rádia, ale my máme rádi, když to je trošku jako zahaleno tajemstvím, takže vám úplně neprozradíme, kdo to přesně bude.
0: Ale líbí se mi, jak si jako to tak necháváš, protože ještě si pořád neřek, o jakou akci se jedná.
1: No jasně.
0: Jsou to 18. narozeniny Rock Rádia.
1: No však já říkám, že máme rádi, když je to všechno opředeno tajemstvím. No ale je pravda, tohle vám říct musíme. 18. narozeniny Rock Rádia samozřejmě oslavíme ve velkým, doufáme, že vy tam taky budete. No a protože to s váma myslíme dobře, tak vás chceme upozornit, že v tuhle tu chvíli si můžete koupit lístky za 790 korun, což určitě využijte, protože v říjnu už to bude 890, no a v listopadu už to bude 990.
0: Takže mrkněte na naše stránky rockoviradio.cz, kde se tady k těm lístkům můžete úplně krásně proklikat. Teďka už se hledáme další muziku, čekají nás Evanescence, taky Chris Cornell, anebo Panoptiko a jejich Bátory.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
7: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
6: Zadarmo?
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: Krátce po půl šestý nám právě teďka dohrávají Evanescence a tahle jejich pecka Bring Me to Life, která mě teda vždycky přenese do doby, když mi bylo, já nevím, nějakých 12, 13, měl jsem první MP3 přehrávač a tuhle tu pecku jsem, no ne, jako já jsem si opravdu tuhle tu pecku přehrával furt dokola a hrozně mě to bavilo.
1: Víš, co, jasně, co si vzpomínám, když tady ta písnička byla v časáku, v bravíčku a ty jsi mohl poslat SMSku a oni ti poslali to vyzvání.
0: Jo, vyzvánění.
1: Pamatuješ si
0: no,
1: to?
0: No jasně, to si pamatuju. A pozor, to ještě než byly tyhle ty jako polyfonní vyzvánění, tak byly takový ty pípací, takový
1: jo,
0: ty, že jo?
1: Přesně, ale to
0: vlastně, no jasně, samozřejmě. A teď vlastně ty jsi mohl tlačítkama naklikat tu melodii a oni ti vlastně poslali jo. Tu kombinaci čísel a bylo to v podstatě jako kdyby notový zápis, že jo? Protože jakoby co číslo, to nota.
1: A víš, co je na té době naprosto krásný, no. Že teďka v dnešní době už stačí jenom zavolat sem do rádia a my ti zahrajeme úplně, co chceš tady v rádiu, nebo konkrétně náš kapitán.
0: To je skvělý, hele, to číslo je 725-844-424, anebo pozor, protože jsme tady plný moderních technologií, tak samozřejmě můžete psát i na Facebooku do zprávy Rock Radio a nebo samozřejmě taky na e-mail studio@rockoviradio.cz. No a příští dvě hodiny jsou ve vaší režii.
1: A my už se tady s váma pomalečku rozloučíme posledníma peckama, jako jsou třeba Limetal, Nothing More nebo Oasis, jejich Wonderwall, a slyšíme se zase klasicky zítra od 3 do 6. Tak čus!
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
18: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
10: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
9: Zadarmo?
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminovaného území v Národním parku Šumava. Ministr obrany Jaromír Zuna by pak měl v pondělí na základě podkladů navrhnout vládě další postup. Ministr životního prostředí Igor Červený před týdnem oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Český telekomunikační úřad spouští informační portál Digitální maják. Rodičům má pomoci chránit děti na internetu. Poradit by jim měl třeba s tím, jak s dětmi o nástrahách online světa mluvit, nebo jak nastavit bezpečně telefon či aplikace. Upozorňuje také na důležitost otevřené komunikace s dětmi. Zlínský kraj má za sebou povedenou letní sezónu. Lidé nejčastěji vyráželi k vodě, na kola i za památkami a stále častěji své výlety spojovali s kulturními a sportovními akcemi. Kde byla vysoká návštěvnost, říká Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
2: Oba největší akvaparky na Slovácku se během léta přiblížily hranici 100 000 návštěvníků. Na Valašsku zavítalo do skanzenu v Rožnově přes 108 000 lidí a na Kroměřížsku byl velký zájem o panská sídla. Zlínsko a Luhačovicko lákalo na památky spojené s Baťou, kterým pomohl i nový Baťa pas.
1: Vysoký zájem byl také o cykloturistiku. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezóny 5. listopadu, a to zápasem proti Švédsku. Hrát se bude v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Euro Hockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra. Tak, co říká náš český hydrometeorologický ústav, schválně. No tak máme čekat oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle také mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večery na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer se v jihovýchodní polovině území vyskytnou evidentnější srážky. Od severozápadu budou srážky v Čechách ustávat. Nejvyšší teploty na 27 v 1000 metrů na horách kolem 18 stupňů.
4: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, Dobrava.
3: Podíváme se do ulice Červené vršky v Benešově, tam se srazila dvě osobní auta, pozor na to. Majzladejte i v ulici Dolní Kamená v Karlových Varech, tam taktéž dvě osobní auta v sobě. Podíváme se na D6 na 43,5 km na trase Karlovy Vary Praha. Tam je na vozovce předmět, tvoří to překážku na vozovce, je to kus blatníku z nákladňáku mezi jízdními pruhy, tak ať to nenaberete, to by mohla být pěkná břitvička do gumy. No a ještě se podíváme do Bubenčova ulice v Praze, tam nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku na vozovce, buďte opatrní, trpěliví, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Říci, máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu úterý a s tímto časem i dnem opět připlouvá váš pirátský párník Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. No a chystáme se vyplout na dvouhodinovou výpravu, jako vždy, za muzikou, která se zve Rok na přání. Můžete zasáhnout každý, máme tady číslo do kapitánské kajuty, které je všem známe jistě, pokud ne, tak ho zopakuji. 725844424, to je to číslo. Můžete taky psát na Messenger nebo do mailu, zkrátka naskakujte, nastupujte. Na úvod si dáme Mr. Big a jejich pohodovku Shine a během týhle 3 a skoro 3/4 minutovky už nastupte na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Johoho!

0: Tak, já nevím jak u vás, ale tady je to docela šajní, tady v Praze, k nám na studio to docela pěkně svítí, takže všecko v pořádku, já doufám, že máte minimálně slunce v duši, no a startujeme náš rok na přání, odstartujeme to pěkně z ostra. Volal mi tady Pepa, že vaří guláš na zítřejší akce pro dárce krve, a že se mu za jeho kariéru docela krátkou podařilo už odčerpat a vybrat od dárců 250 litrů krve. Teď dovedete si představit, kolik to je krve, 250 litrů. No, to by byly lázně pro bátoriku. No nic, přátelé, dáme si něco, co nám krev určitě rozproudí, a to by měly být Arakaini a Diesel. To by mohlo fungovat.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak tohle opět Gentlemani Miles Kennedy, taky Slash a jejich Anastasia. A teď mi tady psal, myslím, David Jungling. Zahrajte prosím píseň pro Toma Černého, jdu Ludéřova, nějakou píseň od Dimitry. Nechám to na vás, s pozdravem váš věrný posluchač David. Jasně. Hele, tak já myslím, že ať je léto, vedro nebo zima, důležitý je dodržovat pitný režim, tak si pojďme dát skladbu Dejte mi pít.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
12: Když do 3 počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
13: yeso!
12: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodinní lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Vše pro bagr CZ.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr CZ.
16: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
17: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
16: Zadarmo?
18: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Lopec s náma, z Osborne, Netopier náš s pečkou Mom, I'm coming home. No a teď si dáme tady na vaše přání teda katapulty. Volal mi Radek, že bych chtěl všem pro radost, protože zatím radost nemá, je s kámošem na rybách a neberou, tak zahrát lesního manekína. No přátelé, upřímně, neděláme to často tady v roku na přání, že bychom pouštěli katapulty, ale tak uděláme takovou malou výjimku, když to má přinést nějaké ty ryby, tak přejeme Petru vzdar a lesní manekín jde za váma, snad vám pomůže jako maskot.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, prosím vás, Within Temptation, ty byly pro Marcela z Liberce, na které jsme se nakonec shodli, že si dáme úplně jinou píseň, ale tak to prostě vyšlo tady. Nezlob se, Macku, dáme si příště něco jiného. Každopádně má to být pro všechny motorkáře, aby lítali nízko a opatrně, protože dneska prý jako viděl motorkáře lítat docela jako zhusta. No vidíte, já jsem minulý týden, jsem si ani nevylít, dal jsem tam raz, dva, tři a už tam stála na cestě paní policejtka a stavte a jel jste rychle a tohle to tamhle to nevysvětlíte nic. Tímto paní policistku zdravím, doufám, že se jí nikdy v budoucnu nestane to, co mě, a pokud ano, tak třeba někomu příště odpustí. Nicméně děkuji za docela vyřízení v klidu, nebyl jsem z toho úplně rád, ale kdo by byl, že? Tak Within Temptation byly pro tadyhle všechny motorkáře, jezděte fakt opatrně, protože nevíte, odkud na vás ukážou a vylítnou. No a za chvilku už Nirvana, Come As You Are.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
10: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
13: Profi voda, s tou se nemusíte.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
16: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
15: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
16: No, to by šlo.
15: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Come as you are, jak bylo slíbeno, tak odehráno od Nirvány. Tady Roman Cupl psal, ahoj kapitáne, mohl bys mi prosím zahrát Frantu Sahulu a Stíny na duši. Pro tebe a všeobecnou pohodu děkuji, Roman Cupl. Já doufám, Romane, že Stíny na duši nemáš. Takový stíny, jako měl na duši Franta Sahula, by mít nikdo asi nechtěl a nikomu je nepřeju. Tak se všichni smíte, dokud to jde. A tady je Franta Sahula. A než se naše stíny na duších rozpustí, tak mám pro vás tradiční výzvu. Pokud chcete dneska jistě na sichr zahrát po 7 hodině, vymyslete časovému znamení jeho jazyk a i nějakou situaci, ve které byste ho chtěli takhle při úterku načapat. A já vám za to pustím píseň VIP na přání hned po 19. hodině.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak, takhle vypadá nějak prej Frankensteinovo stará, aspoň takhle to tvrdil Marko Hejtala, a my ještě vrazíme do konce hodiny jednu píseň Stoprďo. Já se tady podívám, Čmelda psal, ahoj, můžeš nám poprosím tě pustit od Metallica Whisky, jen tak na pohodičku, díky moc, Čmelda a Šipka, tak jen tak na pohodičku, na zdraví.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

až te ora štate. Vaj za dedjem, julutem, daloni se punuaritani de fininje bire. Ket bejme neketu, što dite. Fale minderit. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, je 7 hodin, prosím holky a kluci, už přestaňte pracovat a dejte si třeba pivo. U nás to tak děláme každý den, děkuji. Přátelé, nakonec překvapivě mi tady říkal Wolfík, že by si chtěl vzpomínat na hezkou dovolenou v Albánii, kterou jsme zažili, takže bych mohl to tady s časovým znamením domluvit albánsky. Všem ostatním návrhářům se omlouvám, necháme to na zítřek, syn měl dneska přednost, ale teď budete mít přednost vy, protože Wolfík říkal, že je mu úplně jedno, co tam zahrajeme, tak já jsem říkal, že mu tady dám vybrat ze třech kapel, tak třeba pište nějaký návrhy na to, co byste chtěli zahrát a já mu předhodím tři návrhy od vás a on z toho jeden určitě vybere. Než se rozhodnete, tak si dáme Alice Coopera a pecku Hey Stupid! Hey.

0: Tak jo, přátelé, tohle byl Hey Stupid a také Alice Cooper. No a já tu dneska sebou Wolfíka totiž mám, ale nemůžu moc mluvit, protože je trošku hlasově indisponovaný, asi někde křičel, viď?
1: Jo.
0: Jo, tak já jsem říkal, že ho dneska nebudu úplně moc napínat, já ho spíš jako tady krotím, aby moc nemlel pantem, ale dám mu teda na výběr, jak jsem slíbil. Hele, tak lidi tady navrhujou, jo, i když to neznáš, tak se prostě jenom poslechni názvy těch kapel a zkus vybrat jednu. Takže buď kapela Republika, nebo prosím tě, tady psal Ondra Trčka, že by chtěl do traktoru nějaký, že jde zrovna po šichtě v traktoru, že by chtěl nějaký Iron Maiden. Ty už jsme si pouštěli Iron Maiden, takže ty znáš. Potom je tady návrh na kapelu Thor,

0: co myslíš?
1: Tak toho Škvora.
0: Dobře, tak tam pustíme jednoho Škvora. Oni mají výbornýho totiž zpěváka, víš, on se jmenuje Petr Hrdlička, má strašně velký fousy. A je v pohodě, je strašně v pohodě, ten by určitě se ti líbil, to je dobrý strejda. Tak teda jo, tak teda pustíme tady mamince a tátovi Teresky Omastový Škvory a Sílu starých vín, no a taky pejskovi Kessidy Mutra, souhlasíš? Tak jo, tak ti děkuji za spolupráci a dále už tě nebudu obtěžovat, mistře, ať taky něco ještě zítra řekneš. Tak ahoj.
1: Ahoj.
2: Rok na přání. Rock Radio.

0: Posloucháte parádně rozjetou druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio a právě jsme dávali Hailstorm a s pečkou Darkness Always Wins. Přátelé, já myslím, že jestli si myslíte, že temnota vždycky vyhrává, tak věřte, je to jenom časové období. Ona nakonec stejně nevyhraje. Pravda se ukáže a opravdu věřte tomu, že pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí. Ten časový jako údaj, kdy to bude, to je takový relativní, stejně jako u božích mlýnů, ale nakonec ty boží mlýny melou. A věřte tomu, že to světlo nakonec nad temnotou zvítězí. Tak a přestaňme filozofovat a pojďme opět hrát pro lidi. Roman Béme mi psal, ahoj kamaráde, dnes jsme se vrátili zpět do Hoštic po celých 4 dnech volna. No, vy jste tam museli vypadat. Přidej nám trochu alkoholu do éteru. Pozdrav prosím i hlavské vlčáky. Dneska vede Mickey Mouse. Dobře, to jsou zase kódy. Prosím vás, tak zdravím Mickey Mouse a jihlavské vlčáky. A jestli chcete, tak vám můžu skrz éter poslat nějaký alkohol a konkrétně kořalku. Takže dvojitej zásah.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Kráva, kráva, kaper, kaper.
2: Kaper, kaper, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
4: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
4: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
4: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: váma doposud během naší plavby ještě s nikým nešvihlo. Tady v té písni Faint, Omdlít od Linkin Park by se to mohlo klidně stát, aspoň o tom takhle zpívali, ale my si půjdeme dát něco takového jako na komoru přímo, psala Marcela. Krásný den, kapitáne, přál bych si zahrát pro všechny, kterým odešel milovaný člověk. Věřte, že pokud o nich mluvíte a myslíte na ně, jsou tu stále s vámi. Krásná slova, Macku, děkuji. Každý den si vzpomenu, je se mnou ve snech a vždy je krásný. Prosím, The Show Must Go On od Queen, děkuji pěkně. Ano, i na Freddieho Mercuryho můžete myslet, na jeho hlas, a bude tu stále s vámi, aspoň skrz naše, vaše Rock Radio. Show musí pokračovat, to je úplně jasné.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
5: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
10: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
9: Zadarmo?
11: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Postelema jsme přitopili takhle skoro ve finále našeho pořadu Rok na přání na Rock Rádiu. Midnight Oil a Beds Are Burning, všechno proběhlo. No a teď bychom si měli dát nějaký ty kabáty, o který si taky zavolala naše věrná posluchačka Lucka. Chtěla to po půl osmí, to už myslím je. No a chtěla by zahrát něco z alba Země plná trpaslíků. Bylo by to pro nás do studia, pro vás všechny posluchače a samozřejmě taky pro sestru Milušku domů. No tak já jsem vybral píseň Piju já, piju rád. Máte to tak taky?
1: Rok na přání. Rock Radio.

Vážená námořní flotilo, teď to znáte, minutka k minutce, hodiny se točí jako větrák a čas letí jako splašený nos. Zkrátka a dobře, je tu opět konec našeho dnešního roku na přání. Tak dneska se rozloučíme s trochou pepře, ať se vzepře, i když není středa. Podíváme se, kdo mi to tady psal, byl to Michal Tokár. Čau, pane kapitáne, nepřitvrdíme kapku, po dnešním dni by bylo fajn minimálně nějaký lamp of God. Jestli máš. Mám tady, krásný. Díky moc, Myšák s Měkým, není přece středa, ale kamaráde, každý den může být středa, Myšáku. Jo? Tak buď Myšák, třeba Myšák, Myšák přes den, Myšák večer. Tak by se to dalo, hele, konec konců, co ti do toho budu kecat. Nebudu ti radit, každý to máme jinak, víš, co se píše v Koránu, nejlepší je to Koránu. Každopádně, přátelé, z písní Redneck se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás zítra u našeho středečního speciálu Roku na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte!

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když jsem letos v květnu poprvé navštívil závodní dráhu Mariánských Lázních, musím říct, že mě to doslova posadilo na prodloužená záda. Pravda, z části to bylo způsobeno ústřelem páteře, takže jsem musel Fletrekovi mistrák odmoderovat v sedě, ale druhým důvodem byl fakt, že je to tam fakt velký, jakože fakt dlouhý. Mariánsko-Lázeňská dráha je u nás vůbec nejdelší a tak umožňuje ukázat i jiné té ploché dráhy. Jezdí se tam dlouhá a to je prostě jiný styl jízdy, jiný styl předjíždění, jiné rychlosti. Prostě jako byste se dívali na stejnou disciplínu, ale úplně jiný sport. Kdo nevěří, ať tam běží nebo jede. Třeba v sobotu 19. září, kdy se v Mariánkách pojede finále evropské veteránské série. Jako jestli si myslíte, že veteránská znamená pomalá a s rozvahou, tak na to zapomeňte. Ostatně, jakou rozvahu chcete třeba po Dánovi Johnu Pedersenovi, který se dělá čáku na medaily, a to je mu přes 70 jařin. Takže logicky, když nedostal rozum dosud, nedá se předpokládat, že ho dostane teď. Že věk je jen číslová, městci z Německa, Holandska, Dánska, Norska nebo Anglie předvedou od 13 hodin. Areál bude v sobotu otevřený již od 9. raní, to abyste mohli načuchat tu pravou plochodrážní atmosféru. A jako bonus vás čeká německý mistrák čtyřkolek. V sobotu 19. to prostě bude v Mariánských Lázních fakt velký, tedy vlastně dlouhý.
0: Rock Radio Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stol nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: To dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A mi to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne, já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.